Dnes v noci jsem si definitivně ověřil, že nejsem hedonistický jachtař. A loďku nechci vidět minimálně dalších 5 let.

0: jít venka.
1: Český Kroměk.
2: No jo, Kroměk, tam jsou v sezóně pořádný ty. Harakiri. Harakiri. Dobrota, co? Artišuty, Arizona, Texas.
3: Každý si teď hledá svoji partu. S letní skupinovou jízdenkou se to vyplatí. České dráhy.
4: Arigato.